0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. Alebo písem tichou, jak

tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.